podobě nás svatého, vede se jedině v něco jedno, smětí bez vás tě, někde se na bodo sádí, na bolesti.